0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 16. září.
1: Svatý otec při dnešní generální audienci pokračoval v cyklu katechezí o pastorální konstituci Gaudium et Spes, tentokrát se zaměřením na druhou kapitolu o lidském společenství.
0: Po katechezi pozdravil mimo jiné italské vězeňské kaplany, slovenské vojáky i polské mladé pěší poutníky.
1: Vatikánská dikasteria vydala společný dokument věnovaný dědictví koncilní deklarace Nostra Aetate.
0: Přejeme vám příjemný poslech.
1: Papež Lev XIV. Pokračuje v cyklu katechezí o pastorální konstituci Gaudium et Spes a uvádí, že stavět proti sobě rozvoj jednotlivce a společnosti by znamenalo zmařit oba. Vyzývá k navazování hlubokých vztahů v době sociálních médií a umělé inteligence a k posuzování politických projektů na základě kritérií důstojnosti lidské osoby. Slovy tohoto dokumentu odsuzuje jakoukoliv formu vraždy, genocidy, potratu, eutanázie a dobrovolné sebevraždy.
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni.
2: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana.
0: Koncilní konstituce Gaudium et Spes, jejíž druhá kapitola je věnována lidskému společenství, vybízí, abychom růst vzájemných vztahů mezi lidmi považovali za jeden z hlavních rysů dnešního světa. To si však žádá hledat naplnění hlouby ve společenství lidí, pro něž je nezbytná vzájemná úcta k jejich plné duchovní důstojnosti. Naléhavost těchto úvah v dnešní době ještě vzrostla. Na jedné straně technologický rozvoj, rozšíření hromadných sdělovacích prostředků a sociálních médií i stále rostoucí využívání umělé inteligence otevírá nové možnosti a odstraňuje bariéry i vzdálenosti. Na druhé straně je tu tendence ke vztahům stále méně osobním, více virtuálním, a hrozí nám, že si zvykneme přenechávat algoritmům rozhodnutí, která náleží pouze lidskému svědomí. Úsilí o to, aby sociální vztahy měly skutečnou hloubku a osobní rozměr, je v tomto ohledu příspěvkem, který chce křesťanská komunita nabízet.
2: Il Concilio invita ad attingere criteri e forza dal progetto creatore di Dio.
1: Koncil vyzývá, abychom čerpali kritéria a sílu z Božího stvořitelského plánu, který chtěl, aby všichni lidé vytvořili jednu rodinu a chovali se k sobě bratrsky. Proto je láska k Bohu a k blížnímu prvním a největším přikázáním, které v Kristu našlo své plné zjevení a své úplné naplnění. Zdokonalování lidské osoby a rozvoj společnosti je třeba považovat za vzájemně úzce provázané, kápeme-li je protikladně či odděleně, bude to jejich zmaření. Dějiny, včetně nedávných, tuto pravdu jasně potvrzují a proto je třeba neúnavně opakovat spolu s otci druhého vatikánského koncilu, že lidská osoba je a musí být počátkem, nositelem i cílem všech společenských institucí, neboť má přirozenou potřebu žít společensky.
0: V této perspektivě Gaudium et Spes zdůrazňuje, že rozmanitost lidí a národů ve světě nesmí být vnímána jako nebezpečí či hrozba, ale jako potenciál k obohacení a růstu. Opačný přístup, který někdy degraduje v násilí, je plodem moci hříchu, toho, jak hřích ovlivňuje myšlení i jednání na všech úrovních a způsobuje skázu a smrt. Je třeba se stále více otevírat logice vzájemnosti, sdílení a péče, jak tomu je i mezi jednotlivými údy lidského těla. Pastorační konstituce k tomu nabízí také stručnou definici společného dobra a připomíná, že spočívá v souhrnu podmínek společenského života, které jak skupinám, tak jednotlivým členům dovolují úplnější a snazší dosažení vlastní dokonalosti. Dokument zároveň konstatuje vzájemnou závislost mezi národy a uvádí, že jakákoliv skupina musí mít na zřeteli potřeby a oprávněné nároky jiných skupin, ale i obecné dobro celé lidské rodiny.
2: A partire da questa impostazione i padri conciliari.
1: Na základě tohoto postoje koncilní otcové poté poukazují na některé naléhavější praktické důsledky. Na prvním místě jde o úctu k lidské osobě. Gaudium et spes říká, všechno, co je přímo proti životu, jako vraždy všeho druhu, genocidy, potraty, eutanázie i dobrovolná sebevražda, cokoliv porušuje nedotknutelnost lidské osoby, jako mrzačení, tělesné nebo duševní mučení, pokusy o psychické násilí, co uráží lidskou důstojnost, jako nelidské životní podmínky, svévolné věznění, deportace, otroctví, prostituce, obchod se ženami a s mladistvými a také hanebné podmínky práce, když je s dělníky zacházeno jako s pouhými výrobními prostředky a ne jako se svobodnými a odpovědnými osobami. Všechny tyto věci a jim podobné jsou opravdu ostudné.
0: Druhým důsledkem je úcta a láska i k protivníkům nebo k těm, kdo mají jiný způsob myšlení a jednání než my sami. Za třetí, základní rovnost všech lidí, která vyžaduje sociální spravedlnost. Dokument uvádí, je třeba překonat a odstranit jakýkoliv druh sociální nebo kulturní diskriminace v základních právech člověka z důvodů pohlaví, rasy, barvy, společenského postavení, jazyka nebo náboženství, poněvadž odporuje božímu záměru. Nakonec koncilní otcové vyzývají k překonání individualistického smýšlení a k přijetí postoje odpovědnosti a účasti.
2: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità.
1: Drazí bratři a sestry, tato vize lidstva jako společenství lidí je cenným odkazem, který nám zanechal druhý vatikánský koncil. Pomáhá nám všem provádět osobní i společenské rozlišování, abychom zodpovědně posuzovali dnešní sociální a politické projekty na základě kritérií důstojnosti lidské osoby, sociální spravedlnosti a svobodné účasti na budování společného dobra. Budoucnost lidstva totiž závisí na úsilí každého z nás spolupracovat s Bohem a s bratry a sestrami na budování lidštějšího světa.
0: To byla katecheze papeže Leva XIV. Pozdravech během středeční generální audience se svatý otec obrátil k lidem z různých zemí. Pozdravu slovenských věřících svatý otec přivítal účastníky 20. národní pouti Ordinariátu ozbrojených sil a ozbrojených sborů Slovenské republiky. Mezi 400 slovenských poutníků byl i pěvecký sbor Čučor Jedky z Rabče. Svatý otec připomněl slavnost sedmi bolestné Panny Marie, hlavní patronky Slovenska, a vyzval přítomné.
3: Neustále si obnovujte svojou vierou úctu k Ježišovej Matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.
1: K polským poutníkům a seminaristům z plocké diecéze, kteří pěšky putovali cestou svatého Stanislava Kostky z Vídně přes Dillingen do Říma, promluvil svatý otec v souvislosti s 300. výročím svatořečení tohoto světce jeho jezuitského spolubratra Aloise Gonzagy. V roce 300. výročí jeho svatořečení spolu s Aloisem Gonzagou nepřistávejme v modlitbě za mladé lidi, aby se na přímluvu těchto svatých patronů nebáli dělat odvážná životní rozhodnutí ve službě Bohu a bližnímu.
0: Svatý otec se pozorně věnoval též italským vězeňským kaplanům v čele s otcem Rafaelem Grimaldim. Drazí, vyjadřuje vám hlubokou vděčnost za váš důležitý apoštolát v těchto místech lidského utrpení. Buďte vždy živou přítomností evangelia a křesťanské naděje.
4: Tři dikasteria pro nauku víry, pro jednotu křesťanů a pro mezináboženský dialog vydala společný dokument. Tento text nese jméno Cesta naděje a ohlíží se za 60 lety od vyhlášení koncilní deklarace Nostra Aetate, která zahájila novou kapitolu v dějinách vztahu mezi katolickými křesťany a věřícími ostatních náboženství. Společná reflexe tří dikasterií zdůrazňuje pozvání k opačnému postoji vůči fundamentalismu a extremismu, k rozchodu s mentalitou obležené pevnosti a dobývání nepřátelského území. Cesta naděje znovu prochází klíčové etapy dialogu od vydání Nostra Aetate, vyhodnocuje jejich výzvy a cíle a načrtává perspektivy do budoucna ve vztahu k oživení nadčasového poselství koncilní deklarace, která prohlásila: Církev zavrhuje jako cizí Kristovu smýšlení jakoukoliv diskriminaci nebo jakékoliv utiskování lidí pro jejich rasu nebo barvu pleti, sociální postavení nebo náboženství. Prefekt dikasteria pro mezináboženský dialog, kardinál George Jacob Kovakat, zdůrazňuje: Nostra Aetate není izolovaný text, stal se hořčičným zrnkem na teologické i institucionální rovině. Smýšlení koncilu se propsalo do trvalé struktury římské kurie i do misijního poslání církve. Jedním z důležitých témat deklarace Nostra Aetate byl vztah se Židy. Dokument Cesta naděje zdůrazňuje, že smlouva Boha se židovským lidem je neodvolatelná, což neustále musí mít církev na paměti. Ke stále palčivějšímu tématu antisemitismu, jímž se dokument také zabývá, dodává kardinál Kurt Koch, prefekt dikasteria pro jednotu křesťanů: Nemůže být dobrým členem rodiny, kdo si neváží vlastní matky a nemiluje ji. Židovství je mateřskou půdou, z níž křesťanství vyrostlo. Je nemožné být učedníkem Ježíše Krista a zároveň antisemitou. To platí navzdory komplikacím, které současný konflikt na Blízkém východě židovsko-křesťanskému dialogu přináší. I v těchto obtížných časech poznamenaných konflikty a neporozuměním je nezbytné pokračovat s nasazením v tomto našem drahocenném dialogu, cituje kardinál slova papeže Lva XIV. Úsilí o dialog, vzájemné poznávání a oceňování je jedním z nejdůležitějších a podstatných prvků působení církve navzdory rostoucímu fundamentalismu, vytrvalým předsudkům, politické manipulaci pod maskou náboženství a násilí v Božím jméně. Jak zdůrazňuje dokument Cesta naděje, nemůžeme vzývat Boha jako otce všech lidí, odmítáme-li se chovat jako bratři vůči druhým lidem, kteří byli stvořeni k Božímu obrazu.
0: Shrnutí nového dokumentu pro nás připravil otec Zdeněk Drštka. Z Vatikánu vás od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bromková.
1: Laudetur Jesus Christus.